0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. září.
1: Papež Lev XIV. Dnes zakončil svou apoštolskou cestu do Francie. Čtyřdenní návštěva se odehrávala na třech místech. V Paříži, v Lourdech a v Métách.
0: Stadion přetékající nadšenými projevy sympatií mladé generace, pohled na Elizejská pole a náměstí svornosti s 800 000 věřícími, slova o nescizitelné hodnotě lidského života v promluvě k nemocným v Lourdech i jasná výzva k návratu ke křesťanským hodnotám jako základu míru a evropské jednoty zůstávají silným a mimořádně aktuálním slovem nejen pro Francii.
1: Přejeme příjemný poslech. První den papežovy návštěvy v Paříži vyvrcholil při vigílii na zaplněném Stade de France, kde bylo 80 000 lidí. Svatý otec odpověděl na otázky dvou mladých věřících. Během vigílie byla vystavena relikvie svaté tuniky. Lev XIV. Dojatý silnou atmosférou děkoval mladým za jejich víru, odvahu, ducha a volal na ně. Vy jste svatí Francie. Církev vás velmi potřebuje. V promluvě pak zdůraznil symboliku Kristova roucha a kříže, jež společně představují církev zrozenou z boží lásky.
0: V sobotu, tedy druhý den apoštolské cesty do Francie, zamířil svatý otec nejprve do pařížského centra pro sociální integraci Maison Bakita. Vyzdvihl nezastupitelnou roli žen při budování civilizace lásky, význam bratrského přijetí a důstojnost každého člověka.
1: Drazí, skutečností je, že chudí nejsou pro křesťany sociologickou kategorií, ale samotným tělem Kristovým. Chudý a ukřižovaný Kristus se nechává potkávat a milovat svatými muži i ženami, kteří nás volají k tomu, abychom vyšli ze sebe samých a odvážili se k lásce. Nikdo není tak chudý, aby neměl co dát. Nikdo není tak bohatý, aby neměl co přijímat.
0: Následně papež zamířil do Pařížského katolického institutu, univerzitního ústavu, který každoročně vzdělává více než 11 000 studentů ve třech kampusech v Paříži, Remeši a Rouen, aby se setkal s účastníky provinčního synodálního shromáždění, s katechumeny a nově pokřtěnými. Ve své promluvě se zaměřil na otevřenost církve k nově příchozím a důležitost formace nejen nově pokřtěných, ale i těch, kdo je na této cestě doprovázejí.
1: Nově pokřtění nejsou zváni pouze k tomu, aby přijímali. Jejich víra je pokladem, který se nabízí církvi ve Francii i církvi všeobecné. Myslím na to, co se přihodilo jednomu z nejslavnějších katechumenů historie, svatému Augustínovi. Byl uveden do života víry svatým Ambrožem a jeho víra nebyla nic víc než malé zrníčko, když byl pokřtěn. Ovšem toto zrnko vyrostlo a rozmnožilo se, rozrostlo se v tak mohutný strom, že v jeho listoví můžeme dokonce i dnes najít občerstvení.
0: V sobotu odpoledne za přítomnosti 800 000 věřících papež Lev sloužil mši svatou na Place de la Concorde. Jehož jméno, tedy náměstí svornosti, mělo překrýt chmurné události francouzské revoluce. Právě tam ukončila gilotina život Ludvíka XVI., Marie Antoinety a později dalších obětí vlády teroru. Svatý otec mluvil o žízni po smyslu a pravdě, kterou může naplnit jedině Bůh, který nás zná jménem a nahlíží do našeho srdce.
1: Z Paříže, tohoto krásného města, se vroucně modlím, aby se živá voda Ducha Svatého rozlila po celé Francii. Myslím na vás, drahé rodiny, které navzdory mnoha nesnázím, s nimiž se denně potýkáte, statečně vytrváváte ve svém poslání. Z celého srdce vám děkuji za všechno dobré, co se skrze vás uskutečňuje. Ať ve vás nikdy nechybí konkrétní přítomnost Ježíše. Myslím na vás, drazí mladí. Vy jste dnešní církev. Jak krásné je vidět vaše nadšení, vaši energii, vaše nasazení a radost ve křesťanských společenstvích. Myslím také na vás, drazí katechumeni a novokřtěnci, kteří se vydáváte na cestu víry, obrácení a křesťanské iniciace. Ať vás dar Ducha Svatého učiní svědky, připravenými šířit kolem sebe civilizaci lásky.
0: Po mši svaté se svatý otec rozloučil s francouzskou metropolí a odcestoval do Lourdes, kde se shromáždili 10 000 poutníků, nemocných, handicapovaných i pečovatelů a lékařů z celého světa. Papežovi první kroky vedly do Masabělské jeskyně, kde se v roce 1858 Panna Maria představila svaté Bernadetě jako neposkvrněné početí.
2: Sainte Vierge Marie, Mère des Âmes.
1: Svatá Panno Maria, Matko nejmilejší, svěřujeme ti své nejnaléhavější osobní prosby, zvláště ty, které v sobě nesou nemocní a trpící, i ti, kdo o ně pečují, ti, kdo sem přicházejí, aby načerpali sílu a uzdravení. Svěřujeme ti své blízké a své drahé zesnulé. Odstraň, prosíme tě, všechny překážky, které nás ještě odlučují od tvého milovaného syna, a dej, ať vládne ve všech srdcích.
0: V neděli ráno se papež v Lourdech setkal se členy francouzské biskupské konference. Ve své promluvě vyzval biskupy k odvaze, misijní tvořivosti i jednotě, tváří tvář současným výzvám.
1: Církev byla svědkem a dokonce se trpělivě podílela na utváření vašeho národa. I dnes je nedílnou součástí jeho kultury, jeho identity a jeho poslání ve světě. Proto má její hlas plné právo zaznívat ve veřejné debatě ve Francii. Ze své podstaty má prorockou autoritu. Znám vaši odhodlanost a vaši odvahu. Jasně jste je prokázali během nedávných debat o otázkách konce života. A vybízím vás k vytrvalosti společně se všemi lidmi dobré vůle, kteří hájí tytéž hodnoty.
0: Velký důraz položil papež také na podporu rodin, katolického školství a doprovázení mladé generace.
1: Katolické školství však nemůže v žádném případě rezignovat na svůj vlastní vzdělávací projekt. Projekt zaměřený na Krista, který směřuje k celostnímu rozvoji lidské osoby ve všech jejich rozměrech – duchovním, kulturním, intelektuálním, mravním a společenském. Nikdo by se proto neměl divit příležitostem, které se v každé katolické škole nabízejí k setkání s Ježíšem Kristem a k naslouchání jeho slovu. A už vůbec by se žádný žák neměl cítit ve své třídě vyloučený jen proto, že věří v Ježíše.
2: Simplement parce qu'il croit en Jésus.
0: Po setkání s biskupy slavil papež Lev XIV. Mši svatou pod širým nebem na prostranství před Lurdskou bazilikou. Ve své promluvě vyšel z nedělních liturgických textů spojených s motivem pokání a obrácení, k němuž vybízela i Panna Maria prostřednictvím svaté Bernadety.
1: Tato naléhavá výzva k obrácení zaznívá i ve slovech, která pronesla sama Maria. Pokání, pokání, pokání. Toto slovo opakuje třikrát a zve Bernadetu, aby je doplnila určitými gesty. Proč pak? Jsme příliš váhaví to pochopit? Pokládáme se za bezhříšné příliš snadno? Nekonáme pokání dostatečně? Svatá Panna nás žádá, abychom konali pokání nejen sami za sebe, jelikož toho máme zapotřebí, ale i za hříšníky, za svět, s nímž to jde špatným směrem.
0: V závěru mše svaté pozval Lev XIV. Přítomné i diváky k modlitbě Anděl Páně. Připomněl, že v Lourdech se Panna Maria setkala se svatou Bernadetou s růžencem v rukou, a vyzval proto všechny, aby se v říjnu spojili v této modlitbě za ukončení válek. Papežově návštěvě na poutním místě v Lourdech asistovalo více než 7 tisíc nemocných a nebýt omezené kapacity, bylo by jich daleko více. Svatý otec se s nimi setkal v neděli 27. září odpoledne. Ve své promluvě zdůraznil mimořádnost místa, kde křehkost není skrývána, ale kde Maria každému předává andělova slova Pán je s tebou. Právě tato boží blízkost a jeho láska je zdrojem života a základem důstojnosti, o kterou nesmí být nikdo připraven. Vzít někomu život nesmí být považováno za normální. Co je legální, není nutně morální.
1: Drazí nemocní bratři a sestry, chci vám říci, nejste břemenem, jste pulzujícím srdcem našeho lidství a drahocenným pokladem pro církev. Modlitbou provázím zkoušky, kterými procházíte. Mé myšlenky směřují ke všem, kteří zde nemohou být, kteří se ze svých domovů či nemocničních pokojů připojují k našemu setkání. Všechny vás svěřuji mateřské lásce Matky Boží a prosím ji, aby vám přinesla útěchu svého syna Ježíše. Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Svatý otec poté v soukromí pozdravil a povzbudil sestry karmelitky. Jejich klášter naproti jeskyni Zjevení založil v roce 1876 papež Pius IX. A od té doby bosé karmelitky provázejí poutníky svou modlitbou.
1: V neděli v podvečer se papež Lev sešel se 7 lidmi, kteří se stali oběťmi zneužívání. Jak uvedl kanál Telegram svatého stolce, papež s každým z nich promluvil osobně a s některými se modlil. Potvrdil odhodlání udělat vše proto, aby se podobné zlo neopakovalo.
0: Papežovým přáním bylo osobně kráčet ve světelném procesí, které v Lourdech zakončuje Den poutníků. Jak uvedl rektor poutního místa, svatý otec si výslovně přál jít v procesí za sochou Panny Marie jako poutník mezi poutníky. Na závěr oslovil shromáždění a svěřil všechny nemocné přímluvě Matky Boží.
1: V pondělí ráno svatý otec odcestoval z Lourdes do Met. Po příletu se v kongresovém centru Roberta Schumana setkal s představiteli různých náboženských tradic. V krátké promluvě papež zdůraznil klíčový význam úcty k člověku a lidským právům v rámci autentických náboženských postojů.
0: Osobnost Roberta Schumana a jeho ideál evropské jednoty, ale také hlubší sonda k tomu, co evropskou jednotu zakládalo historicky, byly tématem papežovy promluvy v Schumanově centru v Metách. Za přítomnosti prezidenta Macrona a dalších politických i církevních představitelů vyzýval Lev XIV. K uznání a k návratu všeobecných hodnot, jejichž nositelem je křesťanství, aby byla znovu objevena ústřední role lidské osoby a aby byl dán skutečný obsah slovům, jako je svoboda, demokracie, mír a jednota.
1: Je třeba zapojit se do trpělivého dialogu, prokázat odvahu při vyjednávání a být připraveni obětovat některé pozice ve jménu vyššího dobra, jímž je mír. Hledání míru v Evropě, stejně jako ve zbytku světa, se samozřejmě nesmí zaměňovat s naivním irénismem. Podpora míru je aktivní činnost. Dnes si musíme položit otázku, zda skutečně vyvíjíme tvůrčí úsilí na podporu světového míru, nebo zda se pouze snažíme regulovat krvácení války a lépe se připravit na ty, o nichž předpokládáme, že teprve přijdou. Řekl mimo jiné papež.
0: Francouzskou cestu zakončil Lev XIV. V katedrále svatého Štěpána v Metách. Připomínáme, že všechny papežovy promluvy najdete na internetových stránkách naší redakce.
1: Z Vatikánu zdraví
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.